Datele sportovci mírně po juniorském triumfu na turnaji tenisových mistrů postoupil Ivan Lendl z Detroitu do semifinále soutěže WTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil ve třetí námahy Maďara Baláše Tarotiho ve 6-2, 6-2, 6-2. Boji o úspěch dále.

statele sportovníci, mírně po newyorském triumfu na turnaji tenisových mistrů, postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže WTT dotované 250 tisíc dolarů, když porazil ve třetí námahy Maďara Baláše Tarotiho ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o úspěch v závěrečném utkání.